Stenca čas zabivać při horcoch temperaturach, to je dobre pokiju. Sabina Žurova, to je Walburga Wałdźic, prajmi a Milena Wočerec, čipna na přišo.

Ečmičino do naposledmich je jezny turnier ve Krosčicach. No haj to budže tež tajki buj ve Čopvoče. Čera večer su přijeli tam jeden připovješak po druhým. Su zmili značku Horeka Konjace Šport abo scyva tajku značku s konjom. A prini su potom tež hižo raz tam testovali. Hač so hodži tam scyva po te vúce jezdič a tak kaj sem tomu a vopkeč povač bych u šice tak daloko spokojom, mějachu přečelne a haj věsove vobliča, no haj ališ teki test najpred raz běží popravom přeco praješ, zo generálka dyrbi dovode padneč, potom tež premiéra so zešlachčí, ale ja si myslu, zo je šitko derje spřihotované, derje tam šos organizované, na jenom poku potom tak rec livo jezdnych se s autami, žež môža šitko odstajíč a parkovač a přenocovač a potom direktne pod fulke cvorku je vulke vubiedžovanišťo. Vose mich ponže tam hižo los, no hej, a ja potvoču šitkým palce, šitkým tým, kýž so tam vubiedžuje a vy so tež organizatoram. No hej, a když vám voda pobrachuje, vyšak viesče, 10 metrov dále běží zatkula. Dobre ranie přeje Sapski rozvoz.

Šest čpozity mich dokaz če popuču, nadžijo mnie tež ze z dobrej hudbu do dženciša ranja słuchamy raz. To tež motivacija, šopobinje, mě či meclich spiewa. Příklad ve živěniu? Josefina Brečnina. Abo Jörg Weiselberg, Dana.

0: při kamennym haće sedźi 10 dźěći ze wšěch móžnych kóncow, ze Swětince, z Gróz-Dittmannsdorfa, ze Schórku a tute dźěći něšto zjednoči. Mjenujcy so jara zajmuja za přirodu a přesto su so dźensa tež přizjewili za pućowanje, kiž sekcija swójba, towarstwa CCM, towarstwa Cyrila a Metoda, kóže lěto junu přewjedźe, haj dźěći dźedašće wy dotal hižo běželi, štošće rano wotranja činili.
1: A zmu smo wszystko čoch boli, bo njo gido nam započnu přez štomu a přez mrovišća pedał, zo mrovja te wyle ze zvedrom su zjazane. Dys so oni ročo čanu, bo to nerika ničo dobre, Also ube na vedro.
0: Potom dźěše do lisa. W smyčkic do lisa šako nie daloko. Leon, kaj pon dale šło po tych mrowiščach?
1: Pon smo mu hubšo do lisa šli, ha te rybu nankali, pon při štumach smo pon te motajke rybu fučinali, ha te subu zali, ha pon smo jena ulke nizdo od jena vorjova, jena morskova vorjova nankali, mu pa bože zano nesmo videli.
0: Rybe v juniju? Šta se to do rybu?
1: To su štumove rybu, baumpilce nem se prajna. To su kaj moje poprom, to su ta mylabfuhr vod lisa. Te stare štumu přetvaja, ha tak, ti da se pfudnu pulu storčinja. Ha te so dere zapalino uživeja, da se jara tjale.
0: Hanna, ty si tu zis jenom miška nešto uča, no to hupada, nimale kaj štejka na teki meze, teka mezevicka mes jenim mušlu, ha mes jenim zdunkom, abo kuncom zdunka.
2: To je tutun menuane baumpilc, kaj šo ti zno Leon pravi, zotn te štumbu roz tvaje ha tak, ha tun efach tak je po na štumach rozče. To je jen tedy ti zapaleno zau.
0: A ty si to nitko sobu zau, so musz to doma jemu pokazać.
2: Genau.
0: Holce, če od lašo dženca tu so sobu napuč podali. Sobotu, bo jen doma, ne skoro kus do pasturum vač, abo kupe redzić, če od lašo dženca tu?
2: Dokuž me ti příroda jara zajmuje, a dokuž ja sem ti, když ho kus čupliš, a kus renče vedro jara rade ti vonka, a ti tam najbolšišo ingliš to činim.
1: Musimo jen knočik na puču nam gali.
0: Bište tu živ?
1: Nie.
0: Dalokovič, tu ma Dalokovič. Pomakujič, nic on čekne. Tam lezade při kamennym hače rohoči. Runie uladame jednoho cele rytkeho čorneho bačona. Dajke voko Miki dženca. My som jenujci netko zromadne podame tu od kamenného hata za so k hajnku nju smyčkecach a tam potom dała za dječi ši kurs, kak najlepie štomik sadžeš a što dobiš při tym šitko v obkyčbu a čaj to smižo čipna. Při hače sme vobedovali, netko sme so dale podali tu na vuku pola vúha a tu lute malo štumiky, mode štumiky ste a za mnohaj 8-9 let te snano vaše dobrý stvie jako hodune štumiky potom ste a nekotre blaky sú išče prúzne a tam cedža dječi den sa zromadne s hajnikom Gidom Budarjom štumiky sadžeč a dež tu sú tie vosebite hupaku i moteku prinju džiru tu Gido Budar je do zemie rúbao tak rec, nešto je vidieč. Wo deszcza z najmniejsza nic wyle.
3: Hej, to jest bojazne suche. No, w zajszłych dniach jest so poprom dosz. Deszczyka najszło z momentu ominena, ale gdyśmy 1-2 cm do ubokoście, gdyśmy pomówiliśmy w odspodę, ta cała trawa jest hiszo, co można tu ucamała. No, gdyśmy w popuczach, w lesu, hej, so ukończymy, na prvný deň jen vidí tam te uže, na druhý deň zase te uže zúbené, ta cua poda, ta húca má ten vodu. Ta ten celé núz netrebe.
0: Mám nitko menice dječi, ký sú tak dere obedvali, dobe ti ešte raz pokazať, zo myšky maja, možná nitko pilne štumy, ký sa dječi ako prvne, má čo už toto jen brzu. Ako prvne pšinče brza tu do zimie. Nětko ta moda brza tu rynie je sadžena, rynie sedí a dostane na koncu ještě taký mini put. Milena, za čo da tu put je?
2: Tu mě za to, že se slone Horeka, tu nowyczku Janekę mam prawem, bo tej sztumu nie zjedza. Oni może od buka tyku zjeść. Po prawem to sztuma pochodnia. Zatem horo roszcze, do kosztun pon praje. Gdyż nieke naprawo boli, po nie raczo naprawo nie rosło, po nie raczo horo rosło.
0: Mestem su nětko šitke štumiki zesadžane a terjane kůžde z džiči je si mohl nětko kmoci svo za jeden štumik přeuzač a když su potom tu papuču a so vukodžuja je mo se ho za extra jednu tafličku tu připuču přiklepal tam je kujako toka a tam můžeče si šitke v obraze, ki su dženca nastali v obladač. Po takým rana akcija, džiči, božeme!
4: Božeme, kůžako!
5: Po takim nic jenoš, dječi mili so pravi dvonje plenčič, tež naša příroda za ne mili ladač pravi dvonje. Vulki v uspech dječi, džesač pečmičino do napu, vosmech je.

0: Dobre ranje. Za pjate letniki na serbskich dalewjedućich šulach w budyskim a zoriskim okresu su za nowe šulske leto netko ličbe jasne. Na serbske wyšej šuli w Budyšinje zmija 20 dzieci w jednej rjaduni a z tym 10 mienia ha čloni. Na serbskim gymnaziju Budyšin a na wyšej šulach w Kulowie, Worklecach a Radworju su ličbe šulorjot o runja wotebierali. Stupała je ličba šulorko pono tomu w Rajbicach o 7. Najwětší přírost za nové pjaté letník maja ze 17 na serbské vyšší šuli ve Slepo. Tam vukně od nového šulského leta 60 dětí ve třech rjadoniach. V honjovužických kupelách, kajše porchové kulově a biskopicách je letuša sezona s vukovanskými puariami zasadně zaručena. V lesní kupeli v kulově například může tamnější puanský mišto Uwe Mikl, když je treba, stajně jedno z celkoně 15 vukovanských puariů vodově strážové kamencu a vojoreca zasadzić. Po měnění Mikela je pak Jane a Češo, zajímco za tuto zastojenstvo namakač. Rajka niščo pestovanje v Blunju ma so v občerne přetvarič a rozširič. Gmina Halštruska hola dostane za to spichvanske sredki z liderového programa. Dopraj na zajšem posedženju gminske rade tamniša komunica. Peča posta 10 euro so spichuja, što je zaruna neđe 70% koštu. Cokonje pfači projekt nimale 970 tisac euro. Dolady do mobility přichada zmožnia Čornokumčanský Smart Mobility Lab na poslední neděli i v juniju. Tam môža se zajímce tvarnišćo vobladač a namiestne doživić, gdyż poslužuja sobudžovačerjo te utrežďane trute a robotere. A od pondžele vuporedžeja na autodroze 4 mez Kodostorfom a Vospokom škode na jezdne, kajž autodrohova dovažnosť či zvjazka z džili ponovia drohu na dohromade 6 kilometrach a tvarske džila maja hač do novembra trač a niedže 12 milionov euro pfača.
1: Serbski rozvoz.

0: při kamennym haće sjedźi 10 dźěći ze wšěch móžnych kóncow, ze Swětince, z Kroustytmansdorfa, ze Schórku a tute dźěći něšto zjednoči. Mjenujcy so jara zajmuja za přirodu a přesto su so dźensa tež přizjewili za pućowanje, kiž sekcija swójba, towarstwa CCM, towarstwa Cyrila a Metoda, kóžde lěto junu přewjedźe, haj dźěći dźedašćewy dotal hižo běželi, štošće rano votranja činili.
1: A zmusmo svetskečach boli, bo njo Gido nam započnu přes štomu a přes mrovišća pedal, zo mrovja te vile ze zvedrom su zjazane. Dys so oni ročočanu, bo to nerika ničo dobre, a zo ube na vedro.
0: Potom džiše do lisa. Wot smyčkic do lisa šako nie daloko. Leon, kaj pon dale šlo po tých mrovišćach?
1: Pon smo mu hubšo do lisa šli, a te rybu nankali, pon při štumach smo pon te motajke rybu fučinali, a te subu zali, a pon smo jeno ulke nizdo od jeno vorjova, jeno morskova vorjova nankali, mu pa bože zano nismo videli.
0: Rybe v juniju? Šta se to do rybu?
1: To su štumove rybu, baumpilce nem se prajna. To su kaj moje poprom, to su te ta müllabfuhr wird lisser. Der starre Sturm und Pfettweier hat tak. Die das Pfund und Pullus dort schien ja. Hat es so der Zapal in der Ujwehr. Das wäre toll.
0: Hanna, das ist du, ist ja noch mischka nicht der Utscha nur, der Hupa da. Niemals kann ich denke, na denke ich Messe, denke ich Messe, jetzt kann man es ja nicht Muschlu haben, es ja nicht ins Dumm kommen, aber kun zum Dumm.
2: Da ja tut du mir nur eine Baumpilz, Gleich hat diesen Leonprall, so mit der Stumbo raus, zwei hat er. Hat dann einfach da gibt eine Stumme raus. Da ja entdeckt dieser Balenosau.
0: Hat das jetzt doch nicht so Sobu sauer, so musst du mir immer pokazat.
2: Genau.
0: Heute, tschau, lass schon, Jens hat du so Sobu naputsch, bo da die Sobu tu. Bo jen doma, ne skyre, kus du bas du rumwatsch, aber kupe redzit, tschau, lass schon, Jens hat du.
2: Dokuž me ty příroda jara zajmuje a dokuž já jsem ty, když ho kus čoplíš a kus rinče vedro jara ráda ty vonka, a ty tam najbůjšíš a engliš to činím.
3: Musíme jen knočit na půjču na gali.
0: Víš, že tu žiju?
3: Nie.
0: Dalokovič, tu má Dalokovič. Pomalku jíc, nic on čekne. Tam lezáde při kamennym hače rohodží. Runě uládáme jednoho celé rytkého čorného bačona. Dajke voko Miki, dženca. My som jenujci nitko zromadne podáme tu od kamenného hata zaso k hajnku nju smyčkecach a tam potom dává za dječí ši kurs, kak najlepě štomik sádžeš a što dobíš při tým šitko v obkyčbu a čaj to smíš odčípna. Při hače sme vobedovali, netko sme sa dale podali tu na vuku pola vúha a tu lúte malo štomiky, mode štomiky ste a za nohaj 8-9 let te snáno vaše dobrý stvie ako hodune štomiky potom ste a nekotre blaky sú ište prúzne a tam ceďa džičiden sa zromadne s hajnikom Gidom Budariom štomiky sáđeč a dež tu sú tie vosebite hupaku i moteku prinju džiru tu Gido Budar je do zemie rúbao tak rec, nešto je vidieť. Wo deszcza z najmniejsza nic wyle.
4: Hej, to jest bojazne suche. No, w zajszłych dniach jest so poprom dosz. Deszczyka najszło, z momo tu ominena, ale gdyśmy 1-2 cm do ubokosze, gdyśmy pomówidzimy w odspode, ta cała trawa jo hiżo ten co łożno tu ucamała. No, gdyśmy mu w popuczach, w lesu, hej, so ukodzimy, Na prvný deň jen vidí tam te uže, na druhý deň sú te uže zúbené, ta cua poda, ta húca má ten vodu. Ta ten celé núzne trebe.
0: Mám netko menice dieči, ký sú tak dere ubedvali, dobe ti ešte raz pokazať, zo myšky maja, možno netko pilne štumy, ký sa dieči ako prvne, má čo už toto jenu brzu. Ako prvne pšinče brza tu do zimie. Netko ta moda brza tu renje je sađena, renje seđi a dostane na koncu ješće taki mini put. Milena, začo da tu put je?
2: Tu nje zato, zato sone hore ga tu nvičku ja nekako pravim od tih štumu ne zjeđa. Oni moža pa od buka teku sješć. Inoš popravim to štuma pohanja. Zatim hore rošće dok ješ tu pon pravi. Dež neke napravo boli, pon je račo je napravo nerost, pon je račo hore rošće.
0: mjeztym su nětko šitke štumiki zesadźane a terjane, kóžde z dźěći je si móhł nětko kmucí svo za jedyn štumik přewzać, a když su potom tu popuču a so wukodźuja, je mosel ho za extra jednu tafličku, tu připuču přiklepał, tam je QR-kód hoka, a tam můžeće si šitke wobrazy, ki su dźensa nastali, wobladać. Po takim rana akcija, dźěći, božeme!
5: Božeme!
6: Jest dowoli, by dzieci kakrynie, so rozżonuja. Boże, my dzieci, nahać do przychodniej soboty, 6 minut po napoczywie Czechie.

0: Někje sobotu do pona, 10 po 9.
1: Policja z G.
2: Štvrtk po polnju je ve Šunoje 38-letna vođaka transportara na Kulovske do kamenného stopa zajela. Šoférka Renaulta chceše na ležonosť zajeć a je pravdepodobne kamen previdžala. Věcna škoda vůčinja nieče 2000 euro. Ve Vojarecach ste na křižovanišću Alberta Einsteinova, stara Berlinska, štvrtk po polnju auče do so zrazevoj. 68-letna vođaka Mitsubishija nije pošem zdaču červenu amplu v obkečbovala, a 74-letni šoférce Toyota předtie zbuzala. Dvě osobje so zraništej a dobištej do korone, v obje auče dobiše policija votvlec dač, a nasta škoda nieže 5,000 euro. Ve Vojarecach je štvrtk navječo 60-letny na Nišćanskej do Wabinskej tafle zrazil a potom prosće čeknu. Zastojnice pak jeho vusledžichu, vun zmieso netko nedovoleného odstalenja zmestna nezboža dla vuspravnič. A vod vopačnych sobodživačerov banki zjebač dal mieso štvrtk muž v Budešinje. Pozdatne jeho banka, bieso nevšinných transakcijov na jeho konče dla přizivýva, so by dalším přepokazankam zadžival, dobeše muž kontu zaurič a nedom zaso svobodne dač, za čo ješe svoje dáte vozivýv. Vy si myslíte, što nitko přinže, potom dosta zeňo informáciu popolnije banky, haj, a jacere 10 euro je prečtam.